0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Postup do výročnej hitparády Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Lepa Jaco Suši. 6. Mr. Big to be with you. 5. Mirka Brezovská Dnešná móda. 4. Alíče Una note speciale. 3. Hana Zagorová Řeka zázraků. A na dvojke máme The Communards Don't leave me this way. Jednotka nám pripomína, že sa začal školský rok. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: A spomínať na školské roky budú teraz postupne po sebe Pavel Bobek, Miloš Marko a Karel Černoch.
1: Seděl jsem sám a jen jsem tak hloubal, když tom starý přítel zazvoní. Já byl tak rád, že zas ho vidím, o všech těch létech mlčení. Mluvili jsme o všech těch kouscích bláznivých,

0: rozprávali, že sadla by som si do toho karavanu. Tento týždeň sme mali jedného pána z Rumunska, minulý týždeň z Číny. Holandska začínajú chodiť, veľa Nemcov začína chodiť a Poliaci sem začali vo veľkom množstve už chodiť.
1: Vladimíra a Jiří so svojím karavanom leto v Dunajskej strede začínajú aj končia.
2: Pro mňa je to takový klid, svoboda, jak si co udelám, tak to mám. Buď si uvažíme, nebo si ideme na jídlo, nikam nespěcháme, seznámíme se ze spoustou nových lidí. Pravidelně se tady potkáváme s jednou mladou rodinou na začátku prázdnin, což je nesmírně milé, protože ti, když jsme se potkali poprvé, jejich dítě bylo malinké a teď už je to školák, takže je to úžasná záležitost.
1: Dvojica zo Severnej Moravy sa tu venuje typicky dovolenkovým aktivitám.
2: Jezdíme na kole, čteme, povídáme si, chodíme na procházky.
3: Mne sa tady páči na Slovensku celkovie, pretože ja som tu jezdil 20 rokov s kamionem.
1: Zobrali ste niekedy na takýto výlet aj vnúčate?
2: Ne, tak si užívame doma přes celé prázdniny, takže tady si jezdíme odpočinout od detí.
4: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.